0: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

stát, sedět u okna se starými novinami v ruce, nebo jít v ospalost dne, a pak druhý ne já, u okna sedě uvidí v dáli bílého chodce. Je to dobré nebo zlé, v mlze podřimovat, šeptat si pověsti sněžné,

přešlo jak chvíle, v kyprém po prašku, procházky v dřímotě bílé. Svůj bezdůvodný den, svůj nesmyslný čas, povolným veršům teď vydávám na pospas.

0: když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
1: Škrem.

0: Takže jednou vstup na veletrh země živitelka 100,2 pivovarnické muzeum, to máme 97,5, potom je tady jedna prohlídka ještědu za 98,7, díky registraci 10% dolů, k tomu hromadná sleva a bonusová kartička, to dohromady dělá 91,9.
1: Rádio 1!

Because life.

podaje, odvahy pro rychlost. Škoda s ní zkoušet let.

alles ist ausgehucht, dunkel und hellig kalt, Blume und

i světelnost. Kniha i květ. I květ.

0: Další zlá věc.
1: Rádio 1.
2: Když jsem byl škvrně, naši mi říkali, chovej se slušně, nejes šušně a hezky zdrav. Dospělí ty hlavně, zkrátka a dobře, buď dobrý chlap. Taky prý, když něco nevím, ať se hovno stydím a někoho se zeptám. Úplně nej, někoho...

0: Prosím. Prosím, prosím. Je tu někdo? Haló?
1: Tak já se zeptám.
0: Jasně, takže za prvý, jak to udělat,

0: Kdyby se vám zdálo, že vám oknem do kanceláře nakukuje nějaký dinosaurus nebo jiný předpotopní veleještěr, tak se nedivte.
1: Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pozor! Ikonický

0: Mašuta, Sabiny Laurinové, Bohuše Matuše, Václava Vidry a dalších. Neváhejte a svou vstupenku zakupte hned na kulturapodhvězdami.cz.
1: Reklama na Radio 1. Ah.

hlavou na zem. Rukami vyberám odpadky. Mám krásné prstiny. Rukami vyberám odpadky. Mám krásné prstiny. Ideme von na zem. Tanko mi v lete povedal, že má arachnofóbiu. Ideme von na zem. Rukami vyberám odpadky. Mám krásné prstiny. Ideme von na zem. Tanko mi v lete povedal, že má arachnofóbiu. Tanko mi v lete povedal, že má arachnofóbiu. Na odpadky.

0: Ještěd je technicistní 100 metrů vysoká stavba tyčící se nad městem Liberec. Tímto rotačním hyperboloidem si architekt Karel Hubáček označil na mapě další místo, kde vysílá Rádio 1.
1: Hurá!
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Dobré ráno, i v tuto šílenou hodinu je s vámi Rádio 1.
1: Dobré ráno, od mikrofonu Martin Nouza, máme 6.00, máme úterý 4. srpna a dneska tu budeme spolu od 6 do 9. Teďka jsme měli dvě vysílání, jsem se zaměřoval hlavně na elektronickou hudbu, hodně producentů a producentek. Dneska si dáme nějaký novinky a celkově se ohlídnu za tím, co jsem hrál tady v měsíci červenci. Tak vám přeju hezký poslech a hezké vstávání.

When I'm Home, James Blake, Travis Scott, Ludwig Göransson, i v červenci, no v červenci jsem se byl podívat na Odysseu v kině a byl to skvělý zážitek a i tenhle ten song je toho důkazem, který jste mohli slyšet v závěrečných titulkách. No a další věc, kterou jsem tady v červenci hodně hrál, je OK Giorgio, single Milano Dream, z jeho takový kompilačky, kterou udělal vlastně ze samplů jeho diváků na jeho turné po Evropě. A na OK Georgia se už hrozně moc těším, už vlastně za pár dní na brněnském Popmes. Mám tady zařazeno daleko víc věcí právě z brněnského Popmes, kam se chystám. Budu rád, když tam třeba objevíte, když se uvidíme, pokecáme o hudbě. Tak jo, OK Giorgio, Milano Dream.

0: jedno.
1: Hej, tady Cringe Prince. Letos zase děláme s Fuchsem série Open Air koncertů. Jeden z nich kurátoruju já. Máme pro vás klasický, skvělý jména. Máme pro vás fresh, nový jména. Máme pro vás jména i ze zahraničí. A tohle všechno na Štvanici, takže když ti bude horko, můžeš skočit do Vltavy. A že je špinavá? To mi taky. Lístky kupuj na fuchs2.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Už tam bude?
4: Nech toho!
3: Raději už tam bude?
4: Přestaň! Chtěl mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Reklama na Radio 1.
10: A teďka už Cloudy Sky, Surf, I Girl. Skvělá kytarová věc, kterou jsem zařadil v minulém měsíci do playlistu a nakonec si uchytila do rotace singlu na Radio 1.

0: Rádio 1. To je Rádio 1.
1: Slyšeli jste Dannyho, L. Harla, OK Lou, DOS, teďka novinka, co vyšla, krťoučská věc a teďka už Realize, single Summer Rain. Posloucháte Rádio 1 s Martinem Nouzou.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 12. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Kefír. Ve dnech 28. a 29. srpna se Hradecký park 360 promění v místo plné hudby, divadla, fantazie a nevšedních zážitků. Festival Kefír je nejzábavnější rodinná akce ve vesmíru, kde si společně užívají děti i dospělí. Na pódiích vystoupí Kašpárek v rohlíku, Vohnout, Sto zvířat, Vltava, Skotační kulomet, Šufunky gang, britský písničkář Cam Cole nebo londýnská kapela Lazy Habits. Novinkou letošního ročníku je kefírovská libová dílna Pepy Libického, kde si malí i velcí vyzkouší práci se dřevem i dalšími materiály. Dále nebude chybět interaktivní vědecká zóna s pokusy, science show, výroba a odpalování papírových raket i pozorování slunce dalekohledy. Během dne vystoupí také pardubické akvabely a nebudou chybět ani oblíbené kefírovské atrakce, včetně houpačky na jeřábu, obřího slámového hopsaliště nebo jízdy na stupátku popelářského auta. Více informací na festivalkefír.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na kefír najdete audioknihu Stephen Fry Odyssea, vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Poukaz v hodnotě 1000 korun do obchodu Sugarbet. Retro šaty, spodničky a mnohem víc v krámku na Vinohradech, kousek od Jeřáku a na sugarbet.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Anatomický polštář od Connected zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Steve Lacy, single Doom, jestli jsem něco slyšel hodně v minulém měsíci, tak to byl právě tenhle single, který z nový desky, kterou Steve Lacy vydal, a je to moc povedená věc. No a teď už mám tady úplně čerstvou novinkou, Fortet, single Human Voice, pořádná elektronika takhle po ránu, playlist pomalu sázím na web Rádia 1, ten najdete pod mým jménem, mám taky otevřený chat, takže ať buď přes web nebo přes aplikaci, klidně mi napište, jaký máte ráno, nebo jestli chcete třeba něco zahrát. Tohle je Fortet Human Voice.

Právě jenom dohrál Daphne, single Forward, a teďka už Matyášovi kamarádi, single Má blbá hloupost, který vyšel v minulém měsíci. Tak Matyášovi kamarádi.

CD Nonstop. Domácí skupina 100 zvířat vznikla v roce 1990 a stala se u nás průkopníkem stylu ska a rocksteady. Jejich 14. album 30 let testováno na lidech z roku 2020 zazní v souvislosti s jejich vystoupením na festivalu Kefír. A to dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Jste slyšeli Muramasu, single Nija. A teďka už Interpol, This Mirror Waits a Ton, taky věc, kterou jsem tady v červenci hrál opravdu hodně. Jsem hrozně rád, že tohle kapela dal tvoří a přišla s tímhle super singlem.

0: Reklama Rádia 1. Bylo nic,
1: já jen kdybys měl... Skáčková legenda 100 zvířat se vrací pod kaštany do Rýgrových sadů. Přijďte si zatančit a užít si léty prověřené hity i nové songy z připravované desky. 100 zvířat. Čtvrtek 6. srpna. Rýgrovy sady. Vstupenky na prageopenair.cz.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
7: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
8: Reklama na Radio 1.
9: Jestli mě něco z posledních objevů fakt hodně chytlo, tak je to single Tone Needed od zpěváka More, úplně super single. Tak si ho dejme, už se nám blíží 7:00, vy posloucháte Rádio 1 dneska s Martinem Nouzou, 4. srpna, úterý. Svátek slaví Dominik.

0: Rádio 1. Dívka s kytarou.
1: To byl Mormor a teďka už Caitlin Aurelia Smith, single I Don't Know What Is It. Říkám tomu takový pohodový dramík. Vy posloucháte Rádio 1 s Martinem Nouzou od 6 do 9. Celý playlist pomalu aktualizuju na webu Rádia 1.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Pjatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
0: Jedna reklama.
4: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

A nám právě dohrává na Rádiu 1 Barry Can Swim, Dance, Dance, Dance, skotský elektronický producent. No a jako další jsem si připravil Overmono, Single Night in Shining Prada. Určitě znáte tohleto britské duo, kteří mají ve znaku a jako maskota dva dobermany, Pirelli a Maju. A já už se na ně hrozně moc těším teďka do Brna, kde je uvodím poprvý na Popmes, tak to bude pecička. Overmono, John Joseph Holt, Night in Shining Prada.

dneska nějaký divný. No a mě udělal velkou radost, že jsem objevil taky novinky od sourozeneckého dua Angus a Julia Stoneovi. Mám tu nový single, který se jmenuje Celestial Bodies.

No a s novinkou se přihlásila také Beata. Já jsem vybral z desky EPčka single Když mlčíš a moc mě to baví. Tak si to dejme. Zlaté Rádio 1.

0: skáčková legenda 100 zvířat se vrací pod kaštany do Rýgrových sadů. Přijďte si zatančit a užít si léty prověřené hity i nové songy z připravované desky. 100 zvířat. Čtvrtek 6. srpna. Rýgrovy sady. Vstupenky na prague-open-air.cz.
1: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
5: Reklama na Radio 1.
6: No a my s novinkama pokračujeme. A to z Česka. S tou se přihlásil totiž Petrovský single Low Cost.

No a když jsem teďka tak poslouchal Petrovského, tak jsem úplně dostal chuť na Víkenda. Single Less Than Zero, krásná věc.

Weekend, Less Than Zero, fakt doporučuji si to dát v živý verzi, má nahrnou celou desku a je to úplně super. No a u popových velikánů zůstaneme Charlie XCX, novinka z desky, single Yeah.

0: Rádio 1.
1: Lostovinkou nová deska Latin Mafia, kterou produkoval Fred Again. Tady mám jeden single. Krásná věc. Fred opět doručil.

0: Bejt jednička je to jediný, druhý místo neexistuje. Druhý stojí za...
1: Tohle byly D-Valenches, Blue Shadows, Feet Karn O. A teďka už Sicko, single Look Up. My pokračujeme s novinkama, které teďka nedávno vyšly. Vy posloucháte Radio 1 s Markem Nouzou. Celý playlist pomalu doplňuji na web Radio 1.

0: přelaďujeme už 35 let.
1: Rádio 1.
2: Olé!
3: A banger to bude.
4: No, my přelaďujeme ke kytarám. Teďka si dáme kapelu Feet, single Odessa. Skladá Rádio 1 s Martinem Nouzou.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka.
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální síti DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím. A jako další věc jsem si připravila High Economist single Ignition. Další z novinek, která vyšla nedávno.

0: jedno.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picaffa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
4: V srpnu v Praze zažijete okamžiky, kdy úplně ztratíte dech. Nejlepší světoví akrobaté, strhující výkony, napětí i humor. Pouze na Mezinárodním festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná. Na místě, kde se nemožné stává skutečností. Vstupenky na letniletná.cz.
5: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
6: Že nic neřešíš.
5: Přesně.
6: Proto jsme vybrali auto ESA.
5: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Datart pořádá Maxi Výprodej.
8: Cože? Maxi Výprodej?
7: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Pedro Almodovar, uznávaný španělský režisér a filmový rebel, přináší svůj nejosobnější snímek Hořké svátky, který okouzlil diváky na festivalu v Cannes i Karlových Varech. Sluncem zalité Lanzarote, silné emoce, výrazné barvy. Příběh, který srší vtipem, hravostí a silnými ženskými postavami. Hořké svátky v kinech od 6. srpna.
10: Reklama na Radio 1.
11: A jako další jsem si připravil single Lichnovský je někde tam venku od Lichnovský. Máme 8.00, posloucháte Rádio 1, dneska s Martinem Nouzou, budeme tu spolu ještě hodinku. Chat mám otevřený, napište mi, co jen si budete přát. Přeju hezké ráno.

Tohle byl Lichnovský, který je tam někde venku. A teďka už po Zudba bude to dobrý, ale bude to jiný. Verze z tohoto roku 26. A Dominik má dneska svátek. Dominik Zezola, zpěvák po Zudby, tak mu přejeme všechno nejlepší k svátku.

0: Když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tom to zajímavý.
1: A já jsem tu dostal request na písničku pro slečnu Julie. Posílám The National single Demons. Posíláte Rádio 1.

Tohle byly The National Single Demons a my se vrátíme zase trošku do rychlejšího tempa. Teď tu mám Future Hollywood.

0: Dobré ráno, i v tuto šílenou hodinu je s vámi Rádio 1.
1: Dobré ráno přeju, kdo třeba teďka stává. Pro ty tady mám Fairy Baby, single Tough Luck.

Tohle byl Buddy L, Good Times Only, single Back to Back a já jsem teďka nechal plynout tu energii docela, že jsem vůbec neříkal, co hrálo. Hráli nám Two Hollies, Heart, Aki Oak, Don't You Miss Me a Salute, single Reason. A jako další tu mám připraveného Vojtíka, Fulcrum, single Shouty. Posloucháte Rádio 1 s Martinou Zou, máme ještě půl hoďky. Rádio.

Rádio 1, dívka s kytarou.

Tohle byl Jaša 96, písnička Same Pain a jako rod na rozloučení tady mám Tamaru, single Arizona. Mě už tady okupujou studio Zenda Lichnovský s Pepou Hranchilkem, tady velký ikony rádiový, takže já se s vámi loučím. Dneska jsme slyšeli spoustu hezký hudby a budu se těšit zase za 14 dní. Tamara, Arizona, mějte krásný den.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na třetí ročník ProBeak festivalu, který se koná 28. a 29. srpna v kempu Probožská jezera a vystoupí tam například Pokoj 25, Vepřové komety nebo Marie April.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Tak máme téměř 9 hodin 4. srpna, no a od mikrofonu rádia na vás po nějaké době, asi tuším, asi měsíci. Opět zdraví Klára Vlková, přeji vám krásné ráno. Nám se teď už rozeznívá ukázka z desky Retro Nuevo od producenta Buscemi. Hrajeme si skladbu Nothing to Worry About, jinak během dopoledne nás dneska čeká kulturní servis dvakrát, pak také jednou soutěž, no a jinak budeme samozřejmě především hrát, hlavně tak, aby vám to pomáhalo přežít to dnešní metro. Tak ještě jednou krásné ráno a hlavně příjemný poslech.

A věc, která už je poměrně stará, má název New Light. No a teď už si pouštíme novinku od německé zpěvečky Clary Hill a společně ve spolupráci s Kreke Z skladba má název Better.

0: kulturní léto Rádia 1.
1: 12. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Kefír. Ve dnech 28. a 29. srpna se Hradecký park 360 promění v místo plné hudby, divadla, fantazie a nevšedních zážitků. Festival Kefír je nejzábavnější rodinná akce ve vesmíru, kde si společně užívají děti i dospělí. Na pódiích vystoupí Kašpárek v rohlíku, Vohnout, Sto zvířat, Vltava, Skotační kulomet, Šufunky gang, britský písničkář Cam Cole nebo londýnská kapela Lazy Habits. Novinkou letošního ročníku je kefírovská libová dílna Pepy Libického, kde si malí i velcí vyzkouší práci se dřevem i dalšími materiály. Dále nebude chybět interaktivní vědecká zóna s pokusy, science show, výroba a odpalování papírových raket i pozorování slunce dalekohledy. Během dne vystoupí také pardubické akvabely a nebudou chybět ani oblíbené kefírovské atrakce, včetně houpačky na jeřábu, obřího slámového hopsaliště nebo jízdy na stupátku popelářského auta. Více informací na festivalkefír.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na kefír najdete audioknihu Stephen Fry Odyssea, vydavatelství One Hot Book, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Poukaz v hodnotě 1000 korun do obchodu Sugarbet. Retro šaty, spodničky a mnohem víc v krámku na Vinohradech, kousek od Jeřáku a na sugarbet.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Anatomický polštář od Connected. Zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Pjatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz
0: Jedna reklama.

Krátce po půl desáté nám na Rádiu 1 doznívá Johnny Pierce a The Trumps ve spolupráci s americkým producentem iránského původu, který si říká Maro, a hrajeme si jejich společnou skladbu, která vyšla na konci července, má název It Didn't Matter. A za malou chviličku už se podíváme za dvojicí Boy Harsher, která chystá novou desku, měla by vyjít 18. září a konkrétně bude mít název Ketamine. No a my si právě teď s ní hrajeme skladbu s názvem Jeans.

Hitparáda Rádia 1. Představujeme si novinky tohoto týdne v Hitparádě Rádia 1. Nejprve tady máme umělkyni Julie Holter. Ta vydává svoje album Materia a to v srpnu. Tady je single Fantasy. Londýnský projekt Hiatus je v Hitpošce prezentován singlem Hast. Britský breakbeatový projekt

Ukázka z třetího studiového alba amsterdamského dua Another spolu s Benny Singsem se jmenuje Dance Till It's Over featuring 3DDY. A závěrečnou novinkou je track Muertos od francouzského elektronického producenta Nixtamala.

0: Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na jeden ze dnů F2 Live Open Air, který se koná od 20. do 22. srpna u Fuxu 2. V rámci tří samostatných večerů tu vystoupí například Aida the Young, Dušan Vlk či Gufrau.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

Na Rádiu 1 nám doznělo páté místo v hitparádě Rádia 1, sice ponovu ukázka z chystané desky Distance and Static, která by měla vyjít zhruba v polovině září. My jsme si hráli skladbu Me and You a teď už se nám rozezněla Lily Juniper, kterou si možná budete pamatovat i ze spolupráce s producentem Frederickem Robinsonem. No a hrajeme si ukázku také z její chystané desky, která má název, nebo bude mít název Bloom Gloom, no a ta skladba se jmenuje Feel.

0: Reklama Rádia 1.
1: Hej, tady Cringe Prince. Letos zase děláme s Fuchsem série Open Air koncertů. Jeden z nich kurátoruju já. Máme pro vás klasický, skvělý jména. Máme pro vás fresh, nový jména. Máme pro vás jména i ze zahraničí. A tohle všechno na Štvanici, takže když ti bude horko, můžeš skočit do Vltavy. A že je špinavá? To mi taky. Lístky kupuj na fuchs2.cz.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Naštěji už tam budem?
3: Přestaň! Štěj mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
10: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
11: Reklama na Radio 1.

Přesně 10 hodin nám na Rádiu 1 doznívá kapela Velocet Roll a skladba FC a kapele hraje i náš kolega František Přeborovský. No a my se za malou chviličku podíváme za novinkou ve Velké sedmě a sice za kapelu Edit, která na jaře vydala desku Zlom. No a my si z ní budeme hrát jednu z nasazených novinek, má název Štěk.

pro dnešní den, to znamená úterý 4. srpna. Začneme festivaly. Probíhá Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor Hradce Králové. Co nabízejí galerie? Artoto galerie v Uhelném mlýně, Timo a výstava Budy. Pražský hrad, Terezianské křídlo v jižních zahradách. Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. Galerie Středočeského kraje The Second Fire a milostný dopis Baikalu. Národní galerie Praha, Veltržní palác, František Kobliha a Cyklus Máj. Docs Radka Bodževič a Faust. Galerie hlavního města Prahy Zvon, Bezhlavý jezdec a liberální utopie 20. let. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy výstava Osudy psané válkou, českoslovenští legionáři Roztok a Žalva. Rock Café, kolektiv autorů a Wall of Hope. Kunsthalle Praha, William Kentridge a The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Váza, symbol kultury a života. Meat Factory, galerie Zeď, Tomáš Mitura a Chasing Shadows. Nová budova Národního muzea, Czech Press Photo, Pragovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers One Delay Spring. Osmička Humpolec, Present Perfect, Otisky času v současné keramice. A ještě pokračujeme galeriemi Karpuchina Galerie, Natálie Pejchová a Stay in Touch, Veletržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích, Bienále ve věci umění 2026, Galerie Rudolfinum, Datas, the Data and the Sovereign, Galerie etc. Art, Jiří Staněk a Kůže času v koleji 1, Přeznici Jaromír 99, Vila Pelé, Antonín Střížek a Svět odvedle, Trafogalery Dana Bartoničková, Jakub Titikalo, Fragmenty dne, Světla noci, The Chemistry Gallery Tomáš Jetela, Tomáš Němec a Václav Misař, Joie de Vivre, Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Martin Janíček a zvukové projekty, no a Studio Prona v Lounech, Human Nature. Na Rádio 1 vás dnes čeká od 6 hodin Estereo, poté od 7 hodin CD Nonstop, dneska s kapelou 100 zvířat a deskou 30 let testováno na lidech. Od 8 hodin Velká sedma a od 10 Rádio 1 On Stage záznam koncertu Death From Above z roku 2018. Všechny informace samozřejmě na radio1.cz a my už si za malou chviličku dáme kolaboraci Bopa a Subway s klubu Elastic Dreams.

Na rádiu nám právě teď doznívá Bob a Subway. Hrali jsme si skladbu Elastic Dreams, která vyšla na kompilaci Forza Horizon a s pořadovým číslem 6. A ta byla vydána teď v červnu na label Hospital Records. No a teď jsme se podívali za Alexem Perezem. Hrajeme si také ukázku z kompilace nazvané 10 Years, která vlastně mapuje 10 let labelu 1985 Music. No a tahle skladba se jmenuje Reminisce.

10 hodin a 14 minut nám na Rádiu 1 dozněl Alex Perez. Hráli jsme si skladbu Renemies, která pochází z kompilace 10 Years na labelu 1985 Music, což je vlastně jeho label. No a teď už se nám rozezněl Drifter s Chesterem Watsonem a skladba Storm's Gust.

Dozněl nám Drifter a Chester Watson z kluba Storm's Cast. No a teď už se nám rozeznívá novinka od producenta, který se říká Lucin a který vydává vlastně digitálně na konci srpna desku Melting Days, pak také v září na vinilu na labelu Ghostly International. No a tato skladba se jmenuje Bird's Eye. Máme 10 hodin 16 minut, vy posloucháte Rádio 1.

Na Rádiu 1 nám dozněl Lucín, hráli jsme si skladbu Bird's Eyes, nadcházející desky Melting Days, no a tohle už je projekt Illo, hrajeme si skladbu Is This Forever featuring Luca.

0: Na Rádiu 1 na před malou chvilkou dozněl John Hopkins a Imogen Heap. Hráli jsme si s klubou Reckoning. No a teď už je čas na první dopolední soutěž na Rádiu 1. No a týká se Hermanos Gutierrez, kytarového dua bratrů Alejandra a Estevana Gutierrovis se švýcarsko-ekvádorskými kořeny, kteří propojují latinsko-americké hudební vlivy s moderním atmosférickým zvukem. Jejich virtuózní hra na dvě kytary vytváří podmaňové hudební krajiny plné emocí, hloubky a filmové atmosféry. V České republice vystoupí poprvé, a to 20. srpna ve Velkém sále Paláci Lucerna Praha. My hrajeme o dvě stupenky na jejich koncert, který, jak jsem říkala, proběhne 20. srpna ve Velkém sále Lucerny. No a získá je ten nebo tak, kdo zodpoví správně otázku, kterou za chviličku prozradím. Jenom ještě doplním, že telefonní číslo do studia je 210-323-919. No a otázka zní takto. Z jakých dvou zemí pocházejí kořeny dua Hermanos Gutierrez? Ještě jednou zopakuji. Z jakých dvou zemí pocházejí kořeny dua Hermanos Gutierrez? Tak pokud víte, volejte na 210-323-919. Tak já už bych měla mít na telefonu prvního volajícího, tak zkusíme. Haló, haló, Rádio 1, slyšíme se?
1: Haló, haló, Kamilo, ahoj.
0: Ahoj, ahoj.
1: Prosím tě, já vím, že jsi to řekla, ale že to je Ekvádor a Švýcarsko.
0: No, správně, dobře jsi poslouchal. Tak jo, tak moc gratuluju, stávaj se výhercem dvou stupenek na Hermanos Gutierrez, koncert proběhne 20. srpna. Tak mi vydrž chviličku na telefonu.
1: Děkuju moc.
0: Díky.

Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. S první novinkou je tu dneska Edith. Dostala název Štěk.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na třetí ročník Probík festivalu, který se koná 28. a 29. srpna v kempu Probožská jezera a vystoupí tam například Pokoj 25, Vepřové komety nebo Marie April.

0: Reklama Rádia 1.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Bylo nic, já jen kdyby směl.
4: Skáčková legenda 100 zvířat se vrací pod kaštany do Rýgrových sadů. Přijďte si zatančit a užít si léty prověřené hity i nové songy z připravované desky. 100 zvířat. Čtvrtek 6. srpna Rýgrovy sady. Vstupenky na prague-open-air.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
7: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
8: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
9: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
8: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
9: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
8: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
10: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
11: Reklama na Radio 1.

Na Rádiu 1 nám před malou chvílí dozněla Jorge Smith, hráli jsme si skladbu On My Mind featuring Predita, no a právě Jorge Smith bude jedním z hostů festivalu Grape, který proběhne vlastně už příští víkend od 14. do 15. srpna v Trenčíně. Ještě předtím jsme si hráli domácího Never Touch, skladbu Familia, ve které hostoval Anki, no a tohle to už je slovenský projekt Blame Your Jeans a skladba Desire Paths.

0: Rádio 1 On Stage. Záznamy koncertů na Rádiu 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
1: V úterý 4. srpna uslyšíte záznam vystoupení Death From Above, které proběhlo roku 2018 v Lucerna Music Baru. Rádio 1 On Stage s Death From Above. Úterý 4. srpna od 22 hodin.
0: Rádio 1 CZ.

CD Nonstop. Domácí skupina 100 zvířat vznikla v roce 1990 a stala se u nás průkopníkem stylu ska a rocksteady. Jejich 14. album 30 let testováno na lidech z roku 2020 zazní v souvislosti s jejich vystoupením na festivalu Kefír. A to dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: CD Nonstop.
1: Radio 1 nám před malou chvílí dozněli Mount Kimby, hráli jsme si skladbu z poloviny letošního června nazvanou Monroe, no a tohle to už je Kýlila a skladba Lincoln Bee.

11 hodin a 13 minut nám na rádiu 1 dozněla Kýla Lano a tohle to už je projekt Accurate. Hrajeme si skupu Head First v remixu od Popa.

17 hodin a 18 minut nám na Rádiu 1 dozněl projekt Acura Tide, skladba Head First v remixu od Boba, skladba, která vyšla na začátku letošního dubna, no a teď už se díváme opět na konec letošního června a na label Future Archive, hrajeme si Arms and Sleepers a skladbu Your Heart Knows Something That Your Brain Does Not.

0: srpnu v Praze zažijete okamžiky, kdy úplně ztratíte dech. Nejlepší světoví akrobaté, strhující výkony, napětí i humor. Pouze na Mezinárodním festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná. Na místě, kde se nemožné stává skutečností. Vstupenky na letniletná.cz.
1: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
2: Pak přijeďte do AutoESA.
1: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
2: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
1: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
2: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: A raz, dva, tři, 4,21.
7: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
8: Reklama na Radio 1.

Krátce po půl dvanácté nám na Radio 1 doznívají Stereolab, hrajeme si loňskou skladbu s názvem Fed Up With Your Chop. No a za malou chviličku se podíváme za Arlo Parks, budeme si hrát skladbu Kětkou, no a já připomínám její koncert, který proběhne už tento podzim v Archa Plus v Praze. Bude to 21. listopadu.

15 hodin a 39 minut nám na rádiu 1 dozněl Ráj, hraje jsme si skladbu Close Your Mouth, no a tohle už jsou Tropics, skladba Opioid featuring Petit Noir.

0: Kulturní servis.
1: Na Rádiu 1 nám dozněly právě teď Tropics. Máme 11 hodin 42 minut, to znamená, že je čas na druhou část kulturního servisu pro dnešní den, to znamená úterý 4. srpna. Podíváme se na koncerty a tančírny pro kafe dneska od 8 hodin Last Day in Wonderland a hosté v Česdoku od 9 hodin Tomáš Liška a Invisible World. Čítá na Unijazz od 8 hodin Jackie Darling. Co nabízejí kina? Letní kino Dlabačov od 9:45 Děvče ze sirkárny. Kino Přítomnost od 17:45 Přísahám, že za to nemůžu. Edison Film Hub od 7 hodin Bilion. Kino Pilotů od 6:45 Stvoření pro lásku a od 8:30 Odysea. Letní kino na Pragovce od 9 hodin 3 příběhy lásky. Co vás čeká na Rádiu 1 od 6 hodin Estero, od 7 hodin Cedy Nonstop, dneska s kapelou 100 zvířat a deskou 30 let testováno na lidech. Od 8 hodin hitparáda české a slovenské muziky Velká sedma, od 10 Rádiu 1 on stage, dneska záznam koncertu Death from Above z roku 2018. Všechny informace samozřejmě i na www.radio1.cz. No a my už se za malou chvilinku podíváme za producentem Carmichaelem. Budeme si hrát s klubu Primrose in Bloom.

Krátce po 11:45 na rádiu 1 doznívá pomalu producent Carmichael. Hráli jsme se skladbou Primrose in Bloom, no a za malou chviličku už se podíváme na EPčko, které vyšlo před 10 lety na labelu Metalheads. Má název Golden Age a jeho autorem je Lensman. Možná k vám doletěla zpráva, že bohužel už není mezi námi. A my si právě zahrajeme stejnojmenou skladbu Golden Age, ve které uslyšíte také Dana Steeza. A Steeza obvykle lidi, se kterými Lensman spolupracoval.

před 12 hodinou nám na Rádiu 1 doznívá Lensman. Hráli jsme si krásnou skladbu Golden Age featuring Dan Stizo a Steo. No a já věřím, že nějaký Lensman se určitě bude hrát také na akci, která proběhne tuhle sobotu 8. srpna, lomená scéna Rooftop. Přičemž na zlomené scéně vlastně před rokem a kousek Lensman také vystoupil, myslím, že naposled tady v České republice. No a zahraje tam Ria, také jedna z těch, kteří s Lensmanem často spolupracovali. Propagovat tam bude svoje nové album This is Reality, ale my si zahrajeme druhého headlinera, který není nikdo jiný než náš domácí Brooklyn aka Juanita Juarez. No a to je také závěrečná skladba, kterou vám dneska nabídne Klára Vlková a hraje nám právě teď Brooklyn a Sizo. Já se budu těšit na slyšenou za 14 dní a vy si užijte krásné odpoledne s Rajem, také s Joskou. No a těším se, jestli třeba někde potkáme a třeba teď už od čtvrtka na Popmese Brně. Mějte se moc hezky. Ahoj.

0: Takže zvuk
1: jede.
0: Kamera
1: jako jede.
0: 91,9 poprvé.
2: Rádio 1.

4 minuty po 12. hodině ze studia Rádia 1. Přeji všem posluchačkám a posluchačům příjemný a nerušený poslech Rau Opalory. Vám, že se nacházíte v nějaké chladné místnosti při poslechu Rádia 1. Před námi 3 hodiny převážně nové muziky z posledních dnů a týdnů. Také nás čeká jedna soutěž a rozhovor s baskytaristou kapely 100 zvířat o nadcházejícím koncertu a nové desce. Na úvod jsme si vyslechli píseň Soft Wet Clay z čerstvé 4. studiové desky amerického zpěváka Nicka Hakima, I Can See. No a tohle je další novinka Open Mike Eagle a Kenny Segal ve skladbě She Swear I'm Cole Bryant, na které hostuje Billy Woods. Single z chystaného alba Doomed a v souvislosti s Billy Woodsem ještě určitě doporučuji ke shlédnutí jeho aktuální vystoupení, co by polovina dvojce Armand Hammer v rámci Tiny Desk koncertu na YouTube kanále. She said my rental color's dark blue. I said it ought to look kinda green. Hotel room registration form, gotta fill it out to get the key. She used to say when we argue, it was hard to see us as a we. What I'm supposed to do if I disagree with the shit you think about me? If you see the homie is a threat, from remember shit that you forget. Don't recognize you off cocaine, didn't know you smoked cigarettes. Didn't know that we was insecure, that we would fall apart every time I went on tour. And I could walk 500 miles, still wouldn't be no cure. Medicine for codependence,

0: serious and I'ma take it.
1: Reklama Rádia 1.
2: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
3: Hej, tady Cringe Prince. Letos zase děláme s Foxem série Open Air koncertů. Jeden z nich kurátoruju já. Máme pro vás klasický, skvělý jména. Máme pro vás fresh, nový jména. Máme pro vás jména i ze zahraničí. A tohle všechno na Štvanici, takže když ti bude horko, můžeš skočit do Vltavy. A že je špinavá? To mi taky. Lístky kupuj na fox2.cz.
4: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
7: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Reklama na Radio 1.

dívčí duo z Atlantis po dvou letech Coco and Claire. Claire se vrací s novým singlem Coldplay. A ten už teď střídá novinka od britského producenta Jacka Lethema alias Jam City. Skladba My World, na které hostuje už osvědčený spolupracovník Aiden a je to předzvěst nového alba, které by mělo být 21. srpna.

typicky hektická produkce britské dvojice Basement Jaxx na albu Root, které vyšlo v roce 2001. Závěrečná skladba All I Know. No a teď už rapper ze Seattlu AJ Suede, který vydal v půlce července desku Atomic Justice, a tady to je ukázka Wrong.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
0: Jedna reklama.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Je to tak, po projektu Great Area a čerstvému releaseu EPčku Love na londýnské značce Relaxing Records, ze kterou jsme se dali stejnojmenou skladbu, je tady soutěž, a to o dva vstupy na koncert kapely 100 zvířat, který proběhne pozítří, tedy 6. srpna v 18 hodin v Energy Pubu v Riegerových sadech v Praze. A více si o akci a vůbec o 100 zvířatech budeme povídat ve 14 hodin. Teď ale k české skáčkové legendě, která oslavila loni 35. narozeniny. A jak už bylo řečeno, 6. srpna se vrátí pod kaštany do Riegeráčů. Čekají nás léty prověřené hitovky i songy z nové desky, která vyjde na podzim. Přijďte si zatančit a užít si jedinečný vibe jejich muziky pod širým nebem. Více informací na prageopenair.cz. Telefon ke mně do studia 210-323-919 a dva vstupy získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí na následující soutěžní otázku. Zajímá mě, jak se jmenuje nová deska 100 zvířat, která vyjde na podzim. Dostanete i nápovědu za A žádná sláva, za B žádná poezie, za C zvířecí poezie. Volat můžete teď.
2: Nám zbylo lhaní, jsme tady s nohou ve dveřích, jsme spíši vtipní nečekaní.
1: Halo, halo, tady Rao, Rádio 1.
3: Ahoj, Honza. Volám na soutěž.
1: No, voláš správně, tak slyšel jsi soutěžní otázku?
3: Jo, slyšel, jak se jmenuje nový album, co vyjde teď.
1: Přesně tak.
3: Tak prosím tě, je to žádná poezie?
1: Je to tak, žádná poezie. Tak se jmenuje nová deska, která jde na podzim od 100 zvířat. Tak gratulace.
3: Děkuju.
1: Dvě stupenky jsou tvoje a vydrž mi ještě na lince.
3: Já

0: Producent a multiinstrumentalista Spojených států Alex Barry, který v minulosti spolupracoval třeba s zpěvákem Mattem Maltesem anebo projektem Puma Blue, bude vydávat na značce Domino solovou desku. Tohle byl první single z ní, skladba s názvem Unspoken. Ještě předtím to byly američtí LA Less nebo LA Lace. Předzvěst nové desky Sirena, která vyjde na konci srpna na značce Mexican Summer, skladba Vinny da Gama. No a v pomalejším tempu ještě zůstaneme, za malou chvilku nás čeká novinka od Julie Holter.
1: Reklama Rádia 1. Bylo nic,
2: já jen kdyby směl. Skáčková legenda 100 zvířat se vrací pod kaštany do Rýgrových sadů. Přijďte si zatančit a užít si léty prověřené hity i nové songy z připravované desky. 100 zvířat. Čtvrtek 6. srpna. Rýgrovy sady. Vstupenky na prague-open-air.cz.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
6: Že nic neřešíš.
5: Přesně.
6: Proto jsme vybrali auto ESA.
5: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
8: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
12: Reklama na Radio 1.

Tolik americká písničkářka, skladatelka Julia Holter, která bude po dvou letech vydávat nové album Materia. Už známe i datum vydání 21. srpna letošního roku. A tohle už byl druhý single po skladbě Fantasy, která se uchází o vaše hlasy v hitparádě Rádia 1. Je tu druhý single, My Lost One, který jste si právě vyslechli. No a 3 minuty před 13. hodinou je tady Shannon Leigh a velké doporučení na její album Past the Whale z minulého týdne. Tady je ukázka Moving.

Téměř na minutu přesně je tady kulturní servis, repríza jeho druhé části pro úterý 4. srpna 2026. Svátek dnes slaví Dominik, tak všechno nejlepší. A teď už pozvánky za kulturu. Mám tady jeden festival. A sice Landscape, což je multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor, který je k vidění v Hradci Králové. Galerie Artoto Galerie v Uhelném mlýně. Výstava Timo bude. Pražský hrad, Tereziánské křídlo v jižních zahradách, Czech Nature Photo, nejlepší fotografie přírody. Galerie Středočeského kraje, The Second Fire, milostný dopis Bajkalu. Národní galerie Praha, Veletržní palác, František Kobliha, cyklus Máj. Radka Bodževič a pozvánka na výstavu Faust, která je k vidění v DOXu. Galerie hlavního města Prahy, Zvon, bezhlavý jezdec a liberální utopie 90. let. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, pozvánka na výstavu Osudy psané válkou. Českoslovenští legionáři Roztok a Žalova. Rock Café, kolektiv autorů, výstava Wall of Hope. Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně, Napravená křivda, příběh sbírky Stefana Hellera. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze a pozvánka na výstavu Váza a neb symbol kultury a života. Případně můžete vyrazit do Meat Factory, konkrétně do galerie Zeď, na výstavu Tomáše Mitury Chasing Shadows. Nová budova Národního muzea, tam je k vidění Czech Press Photo. Pragovka galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové Killing the Flowers Won't Delay Spring. Osmička Humpolec a pozvánka na akci nebo výstavu Present Perfect, otisky času v současné keramice. Karpuchy na galerii, Natálie Pejchová, Stay in Touch. Veletržní palác, ale také Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích, tam je k vidění Bienále ve věci umění 2026. Galerie Rudolfinum, Datas, The Data and the Sovereign, galerie etc. Art, Jiří Staněk a výstava Kůže času. V koleji 1 v Březnici je k vidění výstava Jaromír 99, Vila Pelé a pozvánka na výstavu Antonína Stříška Svět odvedle. Trafogalerie Dana Bartoníčková a Jakub Titikalo, Fragmenty dne, Světla noci. The Chemistry Gallery Tomáš Jetela, Tomáš Němec, Václav Misař. Společná výstava má název Joie de Vivre. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Martin Janíček, zvukové projekty. A konečně studio Prona v Lounech, pozvánka na výstavu Human Nature. Na Rádiu 1 ještě jednou připomenu, že ve 14 hodin si budeme povídat s baskytaristou Adamem Nohavicou z kapely 100 zvířat o nadcházícím koncertu, o kterém o jehož dvě stupenky jste mohli před chvílí soutěžit, ale také, co se děje nového okolo kapely 100 zvířat. V 15 hodin už mě vystřídá kolega Josef Sedloň, dále v 18 hodin pravidelný pořad Estereo, v 19 pak CD Nonstop. Dnes si pouštíme právě desku zmenovaných 100 zvířat.

pohybuje holandská dvojice Annatar and Eddie, kteří společně vydali v půlce června desku Witness, hodně prosluněnou, hodně letní. A my si z ní dáme ukázku Like It. A potom ještě jedna dancefloorová věc Salute s novinkou Soul Reply s hostující Rivou Star. Takže to je nejbližší program na Rádiu 1.

Brooklynská dvojice, nebo možná Philadelphia, teď si nejsem úplně jistý. Každopádně Michaela Oppenheimer, členka emo kapely Hello Mary a Hayden McGarvey, bývalý člen shoegazových Bleary Eyed, vytvořili společný projekt Trusselina, takový glitchový, řekněme, elektrofolk. Tohle byla ukázka Gastro, ještě předtím Jonah Pass a single Kissing You. No a teď už pohled na novou desku projektu, respektive hudebníka z Toronta, který se říká Koreatown Acid. A deska má název Return to the Grit a ukázka Strawberry Moon na Rádiu 1.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: 12. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Kefír. Ve dnech 28. a 29. srpna se Hradecký park 360 promění v místo plné hudby, divadla, fantazie a nevšedních zážitků. Festival Kefír je nejzábavnější rodinná akce ve vesmíru, kde si společně užívají děti i dospělí. Na pódiích vystoupí Kašpárek v rohlíku, Vohnout, Sto zvířat, Vltava, Skotační kulomet, Šufunky gang, britský písničkář Cam Cole nebo londýnská kapela Lazy Habits. Novinkou letošního ročníku je kefírovská libová dílna Pepy Libického, kde si malí i velcí vyzkouší práci se dřevem i dalšími materiály. Dále nebude chybět interaktivní vědecká zóna s pokusy, science show, výroba a odpalování papírových raket i pozorování slunce dalekohledy. Během dne vystoupí také pardubické akvabely a nebudou chybět ani oblíbené kefírovské atrakce, včetně houpačky na jeřábu, obřího slámového hopsaliště nebo jízdy na stupátku popelářského auta. Více informací na festivalkefír.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na kefír najdete audioknihu Stephen Fry Odyssea, vydavatelství One Hot Book, příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Poukaz v hodnotě 1000 korun do obchodu Sugarbet. Retro šaty, spodničky a mnohem víc v krámku na Vinohradech, kousek od Jeřáku a na sugarbet.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Anatomický polštář od Connected zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio1.cz.
2: No a tohle už je producent Chrome Sparks, který spojil síly s R&B, s pěvákem Khalidem, ale také s islandským frontmanem, tedy v islandských Sigur Rós, Jónsim, ve skladbě Sleeper.

0: pár dní starý single elektrojazzového projektu Biomania. Má název Birds and Drones. Vyšel na značce Most Least label. A ještě předtím to byl kytarista a producent Joshua Crumbly. Starší kousek s názvem Three.
1: Reklama Rádia 1.
2: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
3: coffeesource.eu.
4: Pedro Almodovar, uznávaný španělský režisér a filmový rebel, přináší svůj nejosobnější snímek Hořké svátky, který okouzlil diváky na festivalu v Cannes i Karlových Varech. Sluncem zalité Lanzarote, silné emoce, výrazné barvy. Příběh, který srší vtipem, hravostí a silnými ženskými postavami. Hořké svátky. V kinech od 6. srpna.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Pije mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
9: Pozor! Ikony

0: Marka Vašuta, Sabiny Laurinové, Bohuše Matuše, Václava Vidry a dalších. Neváhejte a svou vstupenku zakupte hned na kulturapodhvězdami.cz.
1: Reklama na Radio 1.

13 hodin 38 minut, posloucháte Rádio 1, od mikrofonu vás zdraví Rao Opalury. Tohleto je londýnská spolupráce mezi zpěvačkou Tyson, producentem No Such Thing a zpěvákem Kobe Say ve skladbě Away. No a teď nás čeká ve svých počátcích aktivní hudební tvorby vlastně velký experimentátor, který postupně přešel až do úplně, řekněme, regulérního soulové produkce, řeči o Jamie Liddellovi. Jeho debutová deska Madeline Gear vyšla v roce 2000 na značce Warp Records a také na sublabelu Spy Mania, za kterým stál tehdy Square Pusher. No a tady to je ukázka Daddy's Car.

Hitparáda Rádia 1. Představujeme si novinky tohoto týdne v Hitparádě Rádia 1. Nejprve tady máme umělkyni Julie Holter. Ta vydává svoje album Materia a to v srpnu. Tady je single Fantasy. Londýnský projekt Hiatus je v hitpošce prezentován singlem Hast. Britský breakbeatový

Ukázka z třetího studiového alba amsterdamského dua Another spolu s Betty Singsem se jmenuje Dance Till It's Over featuring 3DDY. A závěrečnou novinkou je track Muertos od francouzského elektro.

0: Při vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na jeden ze dnů F2 Live Open Air, který se koná od 20. do 22. srpna u Fuxu 2. V rámci tří samostatných večerů tu vystoupí například Aida The Young, Dušan Vlk či Gufrau.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jerrym Žákem.

0: over his emotionally healed over there, they got cold feet.
1: Současný představitel východolondýnské drillové scény Unknown T s novým singlem BBK s motivem z Twin Peaks. Ve 13 hodin 47 minut teď už se rozeznívá novinka od hudebnice zpěvačky Ali Tales, která se říká pouze Tales. Její nový single má název Pretty Please.

Tolik Tales, Pretty Please. No a teď už japonský producent Cornelius s novinkou Twisting and Glistening, kde zabrousil do hodně popových vod na jeho poměry. Ale pořád to stojí za to. Tady je Cornelius. Je 13 hodin 51 minut na Rádiu 1.

0: Takže od prvního řádku.
1: Ne. Ne, tohle už se dvojka, fakticky jako nedá vydržet tohleto. Tohle už opravdu ne. Ne, já už se tady na to prostě vykašlu. Já tady do něčeho snad kopnu!
2: Kdyby poslouchala Rádio 1, nemuselo se to stát.
0: Dodatkové číslo 38. Druhý tah. 9, 10, 11, 32, 34, 46. Dodatkové číslo zase 38.

0: příjemná záležitost na pomezí funku, ale i určité psychedelie a z prvky world music, to jsou Los Pichos a jejich nový single Hang Up Part 2. Za 2 minuty ani ne, odbude 14. hodina a také nastane čas na avizovaný rozhovor, který se týká nadcházejícího koncertu kapely 100 zvířat. Teď vám nabídnu jeden z posledních singlů kapely, který má název Manželství.
1: Jak mě miluje, ona máte tělem, teď tu stojí. Pohoda, žádný problémy, to doma, nech

0: každej muž.
1: Tolik etída o manželství v podání kapely 100 zvířat, která si chystá pro své pražské publikum. Vlastně dá se říct už tradiční koncert pozítří 6. srpna v Riegerových sadech, konkrétně v Energy Pubu, zahraje kapela 100 zvířat. A já už ve studiu vítám baskytaristu Adama Nohavicu.
2: Dobrý den.
1: Takže možná ještě než se po té informační stránce pustíme k této akci. Vy jste vlastně 100 zvířat slavilo teď v loňském roce 35 let existence.
2: Je to tak.
1: Kapela vznikla vlastně v roce 1990 a mě tedy napadá jako první otázka, jak vlastně takto početné hudební těleso, které vlastně neustále koncertuje nebo natáčí desky, jak je vlastně možné, že vydrželo tuhletu aktivní činnost v takovéhle míře. V čem spočívá vlastně to kouzlo?
2: No, těch je tam toho určitě víc. V první řadě přesně to, nahrávat desky a koncertovat. Myslím si, že ta kapela musí žít a to, co jí vlastně nabíjí, tak jsou přesně ty koncerty a nahrávání nových desek. Zároveň tam někdo musí držet otěže. V dlouhou dobu to byl vlastně Honza Kalina a vlastně nedávno ty otěže převzala Jana Jelínková, která se o nás stará, která tu kapelu vede. A zároveň si myslím, že je výhoda toho, že tam nejsou moc velké personální změny v posledních letech a vlastně i se k nám vrátili staří známí, takže kytarista Honza Beruška i bývalý bubeník Mickey Knob se k nám vrátil, ten hraje teďka na perkuse a za tu dobu už se tam vytvořila taková parta, kterou asi jen tak něco nerozdělí. No.
1: Kolik vlastně čítá členů ta současná sestava?
2: Hráčů je tam 10.
1: Ano.
2: 11. z nich je nehrající kapitán Tomáš Belko, který s námi, který nám dodává texty a je to taková poradní kontrolní funkce celé kapely. Ten historicky samozřejmě hrával i na saxofon, ale pořád ho považujeme jako člena kapely, takže 10 plus 1 jako ve fotbale.
1: Mm-hmm. I ten letošní rok z pohledu 100 zvířat bude plný, řekněme, událostí. Jednou z nich je právě ten koncert, který proběhne pozítří, ten čtvrtek 6. srpna v Riegerových sadech, tak pojďme možná posluchačům představit, třeba ti, kteří neznají tady ten už Evergreen, tak o co se přesně jedná? Je to vlastně koncert pod širým nebem?
2: Je to přesně tak, je to koncert pod širým nebem. Teď to bude, myslím, druhý koncert v Riegerových sadech. Předtím jsme hrávali buď na občanské plovárně nebo v ledárnách Braníku, kde bohužel díky různým neoblíbeným zásahům se to koncertování vlastně úplně přerušilo. Takže my jsme teďka na tom křídle v těch Riegerových sadech, potom ještě hlavní jako v Holešovicích, ale je to krásný koncert.

0: Wild, ta má název Žádná poezie.
1: Přesně tak, Žádná poezie. Pojmenovali jsme ji podle naší vlastně titulní písně, která se jmenuje Žádná poezie. Složil ji náš kytarista Honza Beruška Šobr a vlastně význam té písně si asi každý může převzít, jak chce. Pro mě to vlastně je tak, že láska nezná čas ani na jednu, ani vlastně jako na druhou stranu, takže nechám posluchače a fanouška, ať se překvapí. Myslím si, že do nějakých 2 měsíců by ta deska měla být na světě a není úplně skáčková ta deska, je to velmi velká směsice žánrů, ale ten humor je tam stále přítomný a myslím si, že vlastně jsme se tak shodli, že je to asi možná jedna z nejvtipnějších desek, kterou jsme nahráli v poslední době.
0: Určitě jistým způsobem tu tvůrčí práci na desce ovlivnila i ta skutečnost, že to je první deska tedy bez Honzy Kaliny.
1: Je to tak.
0: Můžeme nějakým způsobem trošku přiblížit vlastně tu interně tedy, kdo vlastně jsme tady možná zmínili, že převzala otěže tedy zpěvačka, ale co se týká textů, jestli tam třeba došlo k nějaké...
1: U textů se nic nezměnilo, vlastně jak na tu minulou, ještě s Honzou Kalinou, tak na tuhle aktuální, tak všechny texty nám zprostředkoval Tomáš Belko, který má šuplík plný popsaných papírů a vlastně na minulých deskách, tak to většinou se o to dělil Honza Kalina s někým jiným, většinou tedy s kytaristou, to bylo nějakých 90% všech těch písní. Uh-huh. A letos nám pomáhá i náš bývalý kytarista Kuba Červinka, který se chytil i producentské funkce, takže většinu těch písniček složil on a Honza Šobr. Přidal se i Mickey Knob na perkuse, ten tam má dvě krásné písně, jedna z toho i Manželství, co posluchači slyšeli. Jednu jsem si vzal na starost já jako svůj debit a vlastně jsme rádi, že se někdo o tu desku může starat tak jako Jakuba Červinka, za to bych mu tady rád poděkoval, protože tu kapelu zná, zároveň je to fantastický muzikant a dokáže nad věcmi přemýšlet jinak než někdo, kdo je vlastně uvnitř té party. Takže s ním a vlastně společně s Adamem Karlíkem ze studia Sono, kde jsme to všechno už tradičně natáčeli, tak ti se o nás bezvadně postarali a všichni máme z té desky velkou radost, takže tímto bych jim, i když nejsou vyloženě vevnitř kapely, tak bych jim chtěl tímto znovu poděkovat. Díky Ademe, díky Kubo.
0: Deska vyjde tedy i na vinilu, je to tak?
1: Je to tak.
0: Ještě tedy není specifikováno to datum, ale asi to bude nějakým způsobem kolidovat nebo nekolidovat. Spíše ta koordinace časová s nadcházejícím turné, které vás čeká.
1: Je to tak, je to tak. Ještě nemáme vyloženě to jedno datum, kdy ta deska bude vycházet, protože aktuálně se řeší booklet, řeší se grafika a všechno podobné, ale na podzim vyjíždíme na turné a tu desku, ta deska už by měla být s námi, takže budeme rozdávat radost a smích po celé republice.
0: Asi bychom mohli zmínit, že se chystá i křest alba, to bude v Praze.
1: Je to tak, Praha Lucerna Music Bar, tradičně v prosinci, datum teda nevím, podívám se.
0: Já tady nevím, jestli to je aktuální, ale je to přesně přelom listopadu a prosince, že tam jsou dvě data dokonce.
1: Máme dvě Lucerny, je to tak, 30. listopadu, 1. prosince. Mm-hmm.
0: Takže se určitě těšíme, nějaké praktické informace pro posluchače, ať už se týká nového alba, případně těch termínů, jednotlivých zastávek turné a i toho koncertu, který se koná pozítří, tak kde můžou posluchači hledat?
1: Určitě sledujte náš Instagram, je velmi aktuální a jsou tam vlastně všechny důležité věci. Je tam odkaz i třeba na e-shop, kde si potom posluchači budou moci desku koupit. Zároveň jsou tam i samozřejmě i naše www stránky stozvířat.cz, kde jsou všechny naše koncerty, minulé desky, bude tam i ta budoucí a na Facebooku máme tam samozřejmě taky všechno důležité, takže, ale hlavně asi ten Instagram je to teďka moderní.

0: a všichni tam jsou, takže tam je všechno.
1: Děláte i reelska?
0: Je tam všechno, přesně tak. Letos jsme si právě ani ne tak postěžovali, ale spíš, že se roztrhl pytel s pozvánkami, takže vlastně skoro každý náš koncert tak tomu předchází točení jedné nebo dvou pozvánek, aby jsme posluchače pozvali na různé další letní akce. Takže jsou tam reelska, máme tam i někdy takové jako vtípky, které snad pobaví i někoho jiného než nás uvnitř kapely, tak sledujte nás.
1: Tak jo, já moc krát děkuju za pozvánku a na závěr tady mám jednu tedy z těch nových skladeb, které se objeví na desce Žádná poezie. Naleluja, můžeme k ní něco ještě říct, než...
0: Určitě, je to opět velmi vtipný text Tomáše Belka a je to vlastně takový úvod Míry Barabáše do naší kapely, který společně s Janou Jelínkovou obstarává hlavní vokály. Je to taková hříčka na, dejme tomu, nějakou náboženskou tématiku, myslím, Naleluja, Haleluja. Všichni se tam asi spojí, o co tam jde. A máme na ní velmi dobré ohlasy naživo, je to silná, rychlá, energická pecka, Mírovi to tam parádně sedlo a na našich koncertech tam vystupuje i v roli kazatele a úplně se té role fantasticky zhostil, takže zaposlouchejte se do textu, zaposlouchejte se do hudby, stojí to za to a samozřejmě ten zážitek by byl ještě větší, kdybyste nás viděli naživo 6.8. v Energy pubu Riegerovy sady.
1: Tak jo, já moc krát děkuji Adamovi Nohavicovi z kapely 100 zvířat, no a tady je Naleluja 100 zvířat.

Bratři a sestry, sestřenice a bratranci, švagři a švagrové, děsí vás prázdnota? Vaše srdce jsou jako prázdné skleničky? A proto jsem tady já. Naleju já. Naleju já. Naleju já.

Britská kapela Corner Shop vznikla v roce 91, tedy o rok později než 100 zvířat. Nejvíce asi se proslavila jejich skladba Brimful of Asha, to díky remixu, který v roce tuším 98 bořil singlové žebříčky po celém světě. Ovšem Corner Shop pokračují ve své tvorbě i nadále. Tohle to je jejich čerstvý single, skladba s názvem Bounce and Salute přes vokály Bubbly Cower. A tohle to už je Craig Freeman, písničkář ze Spojených států, konkrétně ze státu Vermont, který se proslavil deskou Burn Over z loňského roku. No a tady to je jeho nejnovější příspěvek. Single Into z chystaného alba All

0: vás zvuky vesmíru? Rádio 1. Už 35 let chráníme váš hudební sluch.
1: No a když už jsme zabrousili do novinek v rámci kytarové scény, tak určitě chci upozornit na comebackové album skotské kapely slavné kytarové Trash Can Sinatra, která se vrací po 10 letech s deskou Ever the Optimist, která vyšla minulý pátek. No a tady to je ukázka Bad Husband, na které hostuje zpěvačka Camera Obscura Tracy Ann Campbell.

0: Newyorská hudebnice a zpěvačka Samara Winter si pro nás nachystala takový dovětek její loňské desky s názvem Adult Romantics. EPčko, které dostalo název Romantics Mixtape, vyjde v půlce září letošního roku. Tohle už je tuším druhá ukázka, skladba Without You, na které hostovala Sophie Ellison alias Soccer Mami. No a teď nás čeká Claire Cottrell alias Clairo a nově vydaná demoverze skladby Losing Pride.
1: One, two.

0: Rádio 1 On Stage. Záznamy koncertů na Rádiu 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
1: V úterý 4. srpna uslyšíte záznam vystoupení Death from Above, které proběhlo roku 2018 v Lucerna Music Baru. Rádio 1 On Stage s Death from Above. Úterý 4. srpna od 22 hodin.
0: Rádio 1 CZ.

teď jedna archivní vzpomínka na kapelu Slow Dive, slavnou desku Suvlaky, skladba Melanie Yellow, ovšem v alternativní verzi, která se pak ocitla v edici Demos and Outtakes tohohle slavného alba. Teď zase jedna aktuální záležitost. Londýňan Blake Watt alias Family Stereo vydal minulý týden desku The Threat a tady je single Fault Lines.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
0: Jedna reklama.

loňský single australských Cut Copy Belong to You svou přítomností obohatila zpěvačka a písničkářka Kate Bollinger. Ještě předtím Charlie XCX, umělecký pseudonym Charlotte Emmy Atchison a její nové album Music Fashion Film, skladba nebo single Camera. A ve 14 hodin 49 minut už se s vámi ze studia Rádia 1 loučí Rao Paluri. Na úplný závěr ještě londýnská dvojice Awkward Moments ve skladbě Slow Down Chat, který zremixovala Maya Jane Coles. A právě ten remix se teďka pustíme. No a do 15. hodiny stihneme ještě jednu skladbu od projektu Lina Aspera. Potom už kolega Josef Sedloň se svým výběrem. Já se na vás budu těšit příští úterý ve 12. Do té doby se opatrujte, přežívejte nelidská vedra.

0: jedno.
1: V srpnu v Praze zažijete okamžiky, kdy úplně ztratíte dech. Nejlepší světoví akrobaté, strhující výkony, napětí i humor. Pouze na Mezinárodním festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná. Na místě, kde se nemožné stává skutečností. Vstupenky na letniletná.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
4: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz
5: Reklama na Radio 1.

0: Přistupte blíže! Právě se začíná!
1: Gáďové a gadžinky, nakupujte žetonky, poslední volná autička, poslední prodloužené jízdy na našem italském autodromu, haligali a létající kačeři, hadí žena Lady Marion, jezdec globu smrti na javě 350 a jako zlatý řep večera, opička Kiki, to je ona, opička Kiki, co žere byliny a sere celé fošny.
2: Co je tohle za cirkus?
0: To není žádnej cirkus, to je Rádio 1!

0: vašich uší.
1: Digitální rádio.
2: Rádio 1 na DAB+. Celoplošně. Dabu.

Kulturní léto Rádia 1. 12. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Kefír. Ve dnech 28. a 29. srpna se Hradecký park 360 promění v místo plné hudby, divadla, fantazie a nevšedních zážitků. Festival Kefír je nejzábavnější rodinná akce ve vesmíru, kde si společně užívají děti i dospělí. Na pódiích vystoupí Kašpárek v rohlíku, Vohnout, Sto zvířat, Vltava, Skotační kulomet, Šufunky gang, britský písničkář Cam Cole nebo londýnská kapela Lazy Habits. Novinkou letošního ročníku je kefírovská libová dílna Pepy Libického, kdy si malí i velcí vyzkouší práci se dřevem i dalšími materiály. Dále nebude chybět interaktivní vědecká zóna s pokusy, science show, výroba a odpalování papírových raket i pozorování slunce dalekohledy. Během dne vystoupí také pardubické akvabely a nebudou chybět ani oblíbené kefírovské atrakce, včetně houpačky na jeřábu, obřího slámového hopsaliště nebo jízdy na stupátku popelářského auta. Více informací na festivalkefír.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na kefír najdete audioknihu Stephen Fry Odyssea, vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Poukaz v hodnotě 1000 korun do obchodu Sugarbet. Retro šaty, spodničky a mnohem víc v krámku na Vinohradech, kousek od Jeřáku a na sugarbet.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Anatomický polštář od Connected zaručuje maximální pohodlí a zajistí optimální polohu hlavy s úlevou krční páteře během spánku. Ergonomie.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. A 28. srpna získá ještě jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín, kde ticho léčí a příroda určuje tempo. Hojšín.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

Příjemné odpoledne vám přeponovi za Sedloně. Dozněli nám Jaša 96 a novinka z Velké sedmi Same Pain, vydařená věc. O tom, jak si povede, uslyšíte ostatně už dnes, také po 20. hodině v premiéře Velké sedmi. Předtím také kanadští Mormor, skvělý Boards of Canada, jejich album v ukázce Naraka, také Johan Paz, Kissing You, jeho novinka, toho hudebníka z dvojce Ear, a také třeba japonský producent Akitsuju Fukushima zněl, také jste slyšeli třeba Boys from Nowhere či Cornelius, jejich novinky hned v úvodu, a skvělý také Star Cleaner Reunion, kteří připomínají trošičku kus směs My Bloody Valentine či Sterolab, a zněla také třeba skvělá Američanka Winter v novém singlu Misery s Horse of Joy, of Love. Každopádně teď už míříme za touhletou také novou věcí od kapely Drums, když jsme byli u těch kytarovek, a jejich nový single teďka zpátku, It Didn't Matter, featuring Moro. Objevil se teďka v pátek, jak jsem řekl, na značce Abysmal. Tohle jsou už New Yorkští Drums. Máme 15 hodin 40 minut.

I'm six. Dozněl nám i už britský projekt Get Down Services, kteří, myslím, že loni to byli, vystoupili také na besedě, která vlastně skončila teďka také v Tasově o víkendu. Cha-Cha Slide, jejich novinka z chystané desky Massive Championship, ale před námi už je také avizovaná za chviličku také soutěž na Rádiu 1, ale než se tak stane, tak tady mám ještě ukázku téhleté také další novinky, a to kapely tentokrát Sylvain Esso, jejich parádní věcička Concrete Glen, která si pohrála se samplem také Sigur Rós. Poslouchejte pečlivě. Sylvain Esso.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Tak a je tady pravidelná soutěž na Rádiu 1, a to tentokrát v rámci kulturního léta. Stejně jako vlastně každý den můžete vyhrát ten balíček napichovaný zajímavými odměnami. No a 12. týden soutěžního speciálu Kulturní léto pokračuje s festivalem Kefíre ve dnech 28. a 29. srpna. Se Hradecký park 360 promění v místo plné hudby, divadla, fantazie a nevšedních zážitků. Festival Kefír je nejzábavnější rodinná akce ve vesmíru, kde si společně užívají děti i dospělí. Na pódiu vystoupí Kašpárek v rohlíku, Vohnout, Sto zvířat, Vltava, kterou posloucháme také, Skoteční kulomet, Šufungi gang a britský třeba písničkář třeba Cam Cole nebo londýnská kapela Lazy Habits. Novinkou letošního ročníku je také kefírovská libová dílna Pepy Libického, kde si mají i velcí vyzkouší práci s dřevem i dalšími materiály. Dále nebude chybět interaktivní vědecká zóna s pokusy, science show, výroba a odpalování papírových raket i pozorování slunce dalekohledy. Během dne vystoupí také pardubické akvabely a nebudou chybět ani oblíbené kefírovské akce, včetně houpačky na Jeřábu, obřího slámového obsaliště nebo jízdy na stupátku popelářského auta. Více informací samozřejmě už na festivalkefir.cz. No a vy můžete vyhrát, pokud si napíšete naše telefonní číslo 210 323 919, třeba dvě vstupenky na kefír, dále voucher v hodnotě 500 korun od Rockspring, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, poukaz na 350 korun od Kava.cz, anatomický polštář od Connected, poukaz v hodnotě 1000 korun do obchodu Sugarbet a také 28. října získá jeden výherce navíc voucher na pobyt v hodnotě 15 000 korun v nově zrekonstruovaném mlýně na samotě Hojšín. Takže volejte na číslo 210 323 919 odpověď na otázku. Na kefíru vystoupí také kapela hrající coververze spojené s vodáckou tématikou. Jak se tato kapela jmenuje? Takže volejte za A zadáci, za B vodáci, za C háčkaři. No a v tuhle chvíli už také tady mi voláte, takže je tady první posluchač. Ahoj, slyšíme se? Halo, halo. Tak schválně, teď už se snad slyšíme, halo.
2: Teď už by to mohlo být.
1: Perfektní. Čau, Petře.
2: Já nevím, zadáci.
1: Zadáci, je to tak? Ty seš ale chytrej. Nenechal ses napálit vodáky, jo?
2: No, jako trošku, ne, tak ty vodáci byly jaký až moc na první dobrou.
1: A už jsi byl někdy na kefíru?
2: Nebyl jsem na kefíru.
1: Takže budeš mít možnost vyhrát si mimo jiné i dvě stupenky a samozřejmě balíček. Vydrž mi na drátě domů, jak si cenu převezmeš. Díky. No a my doposloucháváme Vltavu a jejich příjemnou věcičku Počasí a hele, teď už mám pro vás tady nachystanou tuhletu příjemnou věc od původně italské dvojice, žijící nyní ale už v Barceloně, kde tvoří tohleto duo Paladien. Tohle je novinka EP Embers v ukázce Solis. Já mám pro vás příjemnou zprávu, že poprvé vůbec tuhletu formaci na poli takové downtempo elektroniky a organic house uvidíte v Praze 5. prosince na Music Infinity, a to společně s britským mladíčkým talentem Carmichael. Tohle už je věc Solis a Paladien.

0: Tak tohle byla parádní ukázka tvorby remixové od Daniela Averyho. Ostatně vyšla teďka komplet i jeho remixová EP pro Fluke, právě tuhle tu legendární věc Atom Bomb. Tohle byl ten summer mix, který vyšel jako předsazený. My jsme si tedy minule hráli také ten techno mix, který tam najdete. Máme 15 hodin 59 minut.
1: Reklama Rádia 1.
2: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučery na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
3: coffeesource.eu.
4: Bylo nic, já jen kdyby směl.
5: Skáčková legenda 100 zvířat se vrací pod kaštany do Rýgrových sadů. Přijďte si zatančit a užít si léty prověřené hity i nové songy z připravované desky. 100 zvířat. Čtvrtek 6. srpna Rýgrovy sady. Vstupenky na prageopenair.cz.
6: A raz, dva, tři, 4,21.
7: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
8: Datart pořádá Maxi Výprodej.
9: Cože? Maxi Výprodej?
8: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
9: Tak to je další level.
8: Datart. Opravdový elektrospecialista.
10: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Reklama na Radio 1.

Tak tohle byl už britský producent Fathomless, jinak vlastním jménem Thomas Beach, kterýho jsme si tady tohle producenta z Manchesteru představili v profilovém pořadu intro před zhruba rokem. Jeho krásná kombinace lo-fi beatů a vůbec takových two-stepových vlivů. Ostatně naživo ho budete moci vidět příští rok na Spektakuláre v rámci showcaseu značky Folded Music, kde ostatně chystá teďka nové album Ephemeral. No a tohle už je Seb Vajblad, kterého jste viděli loni na Spektakuláre, tentokrát však zcela novém počinu s Eda Polo, dalším producentem z Británie, který také už nežije v Británii, ale v Austrálii, Seb ale zase pro změnu v Americe. Jejich společná věc Love Me tady už zněla, For Love, tak tohle už ukázka z Message Me EP Ride. Seb Vajblad a

Valentina s názvem Offsend, které vyšlo v pátek, a tohle byl konkrétně i track Elvau, který se objevil už jako předsazený single spolupráce s Liv Liza Freeze. A já doplním, že na EPčku najdete i skvělý remix, který obstaral DJ Koze. Tohle byla však ta originální verze. No a před námi jsou dvojice Mount Kimby, tohleto duo ze značky Warp, které rozhodně nedělá jenom přímou elektroniku a různě fúzuje svou tvorbu různými směry, a důkazem je toho i jejich novinka Jomox, kterou najdete také na teďka kompilaci Fabric Presence Mount Kimby, která vyšla v pátek, kde najdete tři exkluzivní nahrávky, jednu už jsme si také představili dříve a v neděli i tu třetí. Tohle je však Jomox Mount Kimby. 16:13, kompletní playlist také už na stránce Rádio 1. No a za chviličku také kulturní servis na rádiu. Mount Kimby.

0: Kulturní servis.
1: Tak je to tak, máme tady pravidelný kulturní servis v 16 hodin 15, 16 už minut v tuhle chvíli také. Je repríza, která nabídne koncerty, tančírny, filmy i program Rádio 1. Samozřejmě máme letní provoz, takže toho tady moc nečekejte. Já jenom doplním, že dnes je 4. srpna, kdy svátek mají Dominikové, všechno nej. No a z koncertu vybíráme třeba v Rock Café dneska od 20 hodin kapelu Last Day in Wonderland a jejich hosté. V Jazz Doku pak můžete zajít také na výborný koncert Tomáše Lišky a jeho kapely Invisible World, začátek v 21 hodin. No a čítá na Unijazzu nabízí 20 hodin vystoupení Jackie Darlinga. Z filmových představení letní kino Dlavačov promítá v 21.15 Děvče ze Sirkárny. Kinu Přítomnost můžete už vidět v 17.15 film Přísahám, že za to nemůžu. Edism Film Hub, tam na programu o 19 hodin film Pilion. No a Kino Pilotů v 18.45, tam můžete zhlédnout klasiku Stvoření pro lásku a ve 20.30 nový film Odysea. Letní kino na Pragovce v 21 hodin nabízí také film Tři příběhy lásky. Tolik filmy, tolik i kulturní servis. Samozřejmě vy můžete zůstat věrni poslechu Rádia 1. Vězte, že v 18 hodin to bude tady pravidelný speciál Estereo dneska s Martinem Mikulášem. O 19 hodin pak vám nabídnu pravidelné CD Nonstop. Dneska to bude kapela 100 zvířat v souvislosti s jejich vystoupením na festivalu Kefír, se kterým máme kulturní léto. A bude znít jejich deska 30 let testováno na lidech. Pak už ale o 20 hodin je tady premiérově Velká sedma na Rádiu 1, československá hitparáda naše. A o 22 hodin pravidelný 14 deník Rádiu 1 on stage. Dnes to bude záznam koncertu Death from Above z roku 2018. Zvuce na Music Baru. Tolik kulturní servis, samozřejmě příjemný poslech až do 18. hodiny vám přeje Josef Sedloň. No a my už jdeme zase za muzikou.

dozněla nám už ta pětice ze Seattlu, která si říká Exciter, která to docela letos rozbolela na značce Spirit Goth. Nejdříve deska Temporary Empty a pak i ty letní věci Draw a Star a tohle byla novinka Bike. To byl už ale producent Bullion, kterého psala značka Ghostly International také poprvé a chystá tam album Nearly. To je příjemná věc, novinka Rule. Bullion 16 hodin 20 minut na playlist na stránkách.

0: Hoj, hoj, hoj.
1: Rádio 1.
2: Ahoj.

Jagreen a tentokrát novinka Closer, která vznikla ve spolupráci s DJ Boringem. Vyšlo teďka také v půlce července na značce Lucky Me. A vy si ho můžete pamatovat jeho setu právě z loňského festivalu Popmese, kam se ostatně opět chystám tento víkend, respektive od čtvrtka. Každopádně Jagreen a vystřídá teďka už K-Lone, tenhle ten britský talent a producent, kterého jsme si tady proklepli v pořadu intro před pár měsíci. Vydal loni skvělé třetí už album na své značce Wisdom Teeth a já doplním, že tohle je jeho novinka právě Hold Up, která se objevila minulý týden

CD Nonstop. Domácí skupina 100 zvířat vznikla v roce 1990 a stala se u nás průkopníkem stylu ska a rocksteady. Jejich 14. album 30 let testováno na lidech z roku 2020 zazní v souvislosti s jejich vystoupením na festivalu Kefír. A to dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop. Narodí.

Tolik projekt z Holandska, nový objev na značce jazzanovi z Berlína Sonar Collective labelu, kapela Multi Beat a jejich novinka Use Your Nogging z chystané desky OOO, která vyjde na podzim, ale tohle je už album, které vyšlo teďka v pátek od francouzsko-amerického dua Domi & JD Beck. Jejich druhá deska dostala název Who Asked a už ukázka Something. Some things never change.

Tolik tenhle ten, myslím, že americký, newyorský jazzman Alkonsky. Krásná věc Axis s harfistkou Rachel Kichlu. Předtím také duo Domian J.D. Beck ze značky Blue Note. No a my už se podíváme také za novinkou albovou od Arms and Sleepers. Deska Sentimentalism vyšla před pár týdny na značce Future Archive, no před týdnem. Je tam celkově 15 nahrávek, no 14 respektive, které doufám, že zazní také většina z nich na jejich živém vystoupení opět zde v Praze. Po těch 2-3 letech se objeví 29. září ve Futuru. Tohle už je skaba 97 Wildcat. Arms and Sleepers na Rádio 1 v 16 hodin 42 minut. No a vy můžete kouknout také na playlist na stránkách Rádio 1.

0: Jedna reklama.
1: Nepatří do mikrovlnky. Rychle.
2: Hrnec. Kočka. Tchýně.
1: Vlajka s červenou barvou. Najdeme to v kempu. Špatně se jí lžící. Práce snů. Nechybí na svatbě.
3: Quickstop. Geniální party hra od Piatnika. Quickstop. Hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Snadná pravidla a skvělá zábava. Perfektní volba pro večer s přáteli nebo rodinný víkend. Ke slovu se dostanou jen ti nejrychlejší, ale bavit se budou všichni. www.piatnik.cz
0: Jedna reklama

Příjemná novinka ze značky Anjuna Deep Exploration, tentokrát od německého multiinstrumentalisty producenta Kelku z Berlína. Jeho novinka 24 vyšla teďka také před týdnem necelým. Každopádně je 16:48 a vy posloucháte rádi na příjemný poslech, vám přeje Josef Sedloň. Teď už také s domácím producentem, který si říká Digital Illusion, jinak vlastním jménem Richard Tauchmann, kterýho si můžete pamatovat právě dříve z projektu Real Transported Man na poli více takového autonomy drum and bassového stylu, nebo také Richie Tau. Každopádně jeho nový alter ego Digital Illusion, myslím, že je docela velmi úspěšný v zahraničí, vydává na různých značkách. Tohle je další novinka, tentokrát na labelu Bar Melodia, Nidja. Digital Illusion.

0: Radio 1. Větší než ještět.
1: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

nový objev na docela takovém spíš left field labelu z LA, Friends of France, projekt z Evropy, z Francie, možná Northtech, a výborný píčko, který tam myšlejka ještě minulý měsíc v červenci právě pod názvem Phantom Great v ukázce Unaffected. Tak, ještě ale před 17. hodinu stihneme tuhletu pecku, která myslím si, že potěší všechny milovníky staré dobré pardálu. Adam Freeland a Duncan Forbes ze Spooky spojili síly a vydali skvělé EPčko Transhuman teďka v pátek na značce právě Adama Freeland a Marine Parade. Po 16 letech Adam Freeland vydal nový materiál na tohletom svém kultovním breakbeatovém původně labelu. A zlomený to rozhodně, Hypnotok je každopádně skvělá záležitost. Adam Freeland, Duncan Forbes. A my jsme si už tady hráli titulní skladbu Transhuman, která byla předsazená jako single. Tohle už je ukázka Stop Fighting. A vy tam nejdete, doplním ještě jednu věcičku. Každopádně Adam Freeland, Duncan Forbes.

0: Reklama Rádia 1.
1: Hej, tady Cringe Prince. Letos zase děláme s Fuchsem série Open Air koncertů. Jeden z nich kurátoruju já. Máme pro vás klasický, skvělý jména. Máme pro vás fresh, nový jména. Máme pro vás jména i ze zahraničí. A tohle všechno na Štvanici, takže když ti bude horko, můžeš skočit do Vltavy. A že je špinavá? To mi taky. Lístky kupuj na fuchs2.cz.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: Pozor! Ikonický muzikál Noc na Karlštejně míří 8. až 13. srpna na Sychrov a Konopiště. Zazní všechny legendární písně v podání Kateřiny Brožové, Marka Vašuta, Sabiny Laurinové, Bohuše Matuše, Václava Vidry a dalších. Neváhejte a svou vstupenku zakupte hned na kulturapodhvězdami.cz.
6: Quickstop. Party hra, kde mozek sprintuje a pusa nestíhá. Bavit se budou všichni. www.pjatnik.cz.
7: Reklama na Radio 1.

domácí producent Čak Drtina a jeho parádní věcička Meadow, zatím nevydaná věc, která by se, myslím, že šikla třeba do katalogu značky Anjuna Deep. Každopádně byste ho měli možnost vidět také o víkendu na Festival Garden, příjemná asi akcička, co jsem viděl aspoň z videí. Každopádně Čak Drtina, domácí talent na poli Organic Houseu. No a my se podíváme teď už také za dvojicí z Berlína Two Lanes, kterou uvidíme 16. října na akci Glow v Sasazu, kde si také s nima zahraju a vystoupí tam také producent Zone, který ho znáte ze značky právě třeba 4AD. Two Lanes teďka ušla na novince Everything That Remains, která vyšla jika v pátek přes jejich bandcamp, respektive label Two Lanes Music. 17 hodin, jinak 11 minut. No a playlist samozřejmě opět najdete na stránce Rádia 1.

Německý multiinstrumentalista Markus Sieber aka Aukaj, jak si umělecky říká už dlouhá léta. My jsme se tady o něm dělali profilový pořád minulé dekádě. Tohle byla jeho spolupráce také s hudebníkem Vrel, EPčko Melt v ukázce Far. No a tohle už je zase britský hudební producent, taký talent na poli takové downtempo jazzové muziky Screamshire, který ostatně kurátor je také značku Albert's Favorites. No a tam právě vyšla tato nová verze z kluby Asleep a Dream z jeho letošního alba, tentokrát featuring Dwight Tribble and Amanda Whiting, tato skvělá britská dvojice, konkrétně Amanda Whiting je harfenistka, kterou už slyšíte. Tohle už je Radio Edit 2 a Screamshire na Rádio 1 v 17 hodin 19 minut.

0: No.
1: Už tam budem?
2: Nech toho.
1: Raději už tam budem.
2: Přestaň. Je mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře.
1: Mňam.
3: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Reklama na Radio 1.

Vydeřená nová věcička od domácího tandemu Katarina a Jan Brandt. Novinka You and Me, myslím, že letní hitovka jak vyšitá. 17 hodin 28 minut a my ještě zůstaneme v podstatě teď u drum and bassu přímo u dvojice Paul and Bryson. Ta ostatně spojila síly teďka v této příjemné věci Where Did You Go se zpěvačkou Dria. Vyšlo teď jako novinka před pár dní na labelu Shogun Audio. Paul and Bryson, tohleto britské duo a zpěvačka Dria.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka.
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální sítě DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celo...

Tolik Cloyd, tato britská producentka, která zaujala je značku Anjuna Deep, Kate Lloyd vlastním jménem, a ukázka z jejího, řekl, takového mixtape, jako ona sama prohlašuje, New Love, ukázka Nothing Could Have Made Me, featuring Winnie Fred. No a to už je ukázka také z nové desky producenta Ben Norrisaka O'Flynn, který se po několika dlouhý řadě singlů nakonec ozval touhletou deskou Kairos teďka před pár týdny. Na značce Pandhus vyšla tato kolekce celkově 15 hravých věcí. Tentokrát více bych řekl proti toho předchozí desce debitu mainstreamovější. Ukázka Obey. O'Flynn na rádiu 1, 17 hodin 37 minut a playlist na stránce.

0: Rádio 1 On Stage. Záznamy koncertů na Rádiu 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
1: V úterý 4. srpna uslyšíte záznam vystoupení Death from Above, které proběhlo roku 2018 v Lucerna Music Baru. Rádio 1 On Stage s Death from Above. Úterý 4. srpna od 22 hodin.
0: Rádio 1 CZ.

Tak tolik ten hudebník z Británie s řeckými kořeny Andy Dragazis, který ho znáte, co by projekt Blue States už více než dvě dekády. Ostatně jsme objevili tenkrát, tady jsme ho hráli právě ze značky Memphis Industries, tohle indie labelu z Londýna, který mu vydal teďka tohleto nové už album Where the Fates Meet, ukázka Cold Control. No a při námi je ještě tohleto sympatické takové združení nebo hudebnice z Spojených států Love Spells, její album Love is the Law, Love is the Law. Pokud máte rádi. A to mě vypadla ta kapela, to je výborný. Tak rozhodně možná poznáte. Každopádně I've Tried, novinka z její teďka nedávno vydané desky Love is the Law. Tohle jsou Love Spells.

0: vidíte ten
1: Radio 1.
0: A

Jack Wiley, tenhle ten hudebník z projektu Portico Quartet, tentokrát na solovém tracku Juniper, už druhý single z jeho chystané desky Eternal Spring, kterou má vydat na manchesterském vydavatelství Gondwana hned po prázdninách. Každopádně skvělá záležitost toho už veterána, který ho znáte ostatně nejenom z Portico Quartet, ale třeba i z projektu Paradise Cinema, se kterým vystoupil loni na Spektakuláre. Tohle už je ale legenda The Dorothy Column, tenhle ten projekt také z Manchesteru okolo Winnie Rileyho, tohohle kytaristy, hudebníka, který už to tlačí od 70. let. A jeho novinka Renaissance teďka vyšla v pátek na značce London. A vy tam jdete také spolupráci s Lucas Elliotem, ale také třeba s Kellyn Rose z značky Gondwana. Tohle ukázka už ta druhá, Sargasso Sea, The Dorothy Column.

hudebník Jason Dungan, aka Blue Lake, kterého jste viděli letos na spektakuláře v showcase značky Tone Linen, spojil síly s dalším, tentokrát hudebníkem z Kodaně, multi-instrumentalistou Johan Karoe, a chystají společné album Routine právě na tomhletom britském vydavatelství Tone Linen. Po prázdninách tohle byla ukázka už druhý single Morning with Rita. Máme 18 hodin, nejvyšší čas se s váma rozloučit. Chvilku je tady pravidelné Estero, dneska s Martinem Mikulášem a jeho Collage Primitivo mix. Každopádně my se uslyšíme za hodinku při pořadu CD Nonstop dneska se 100 zvířaty, jejich deskou 30 let testováno na lidech. Na závěr vybírám tuto krásnou remixovou práci pro Kiasmos z kapa Laced, tentokrát v remixu od Rajika Nayar a Nina Keith, kteří si říkají jinak také Disney Blood, tohleto americké duo, co by remixéři pro Kiasmos, se objeví na kompilaci Římská 2 Reworked pro značku Erase Tapes. Kompletní playlist jinak na stránce Rádia 1 už najdete. Já vám přeju krásný poslech s Rádiem 1. Naslyšenou za hodinku.

0: 21.
1: Zveme vás do výpražní síně Coffee Source na výstavu French presionismu a aromatismu. K vidění budou díla Toulouse Filtreka, Picafa, Cremoira a Alphonse Mocky z jejich Hario období, nádherné Decafovy baletky, Café Mede Tahiti Paula Logréna a jako vrchol latte artu Whistlerova matka v papučínách. Kávoučry na výstavu zakoupíte na coffeesource.eu.
2: coffeesource.eu.
3: Pedro Almodovar, uznávaný španělský režisér a filmový rebel, přináší svůj nejosobnější snímek Hořké svátky, který okouzlil diváky na festivalu v Cannes i Karlových Varech. Sluncem zalité Lanzarote, silné emoce, výrazné barvy. Příběh, který srší vtipem, hravostí a silnými ženskými postavami. Hořké svátky. V kinech od 6. srpna.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Reklama na Radio 1.

Příjemný podvečer, posloucháte pořad Estereo na Rádiu 1, zdraví vás Martin Mikuláš od mikrofonu, ale desky nám dneska pouští DJka Primitivo. DJka Primitivo hraje striktně z vinilu, hraje soul, hraje disco, italo disco, hraje bizarní, obskurní tribal voodoo věci z celého světa, hraje věci, které se prostě do jedné škatulky určitě nevejdou, ale všechny tyhle různé desky se scházejí v DJském kufříku právě DJky Primitivo. Nehraje dlouho, teprve pár let, ale já vás teďka zvu na jedno z jejich posledních hraní v Čechách, protože se stěhuje do Berlína a už ji tady tak často bohužel neuvidíme a neuslyšíme. No a akce, na kterou bych vás rád pozval tímto dneska večer, se koná v sobotu 8.8. a koná se už po 8. Jmenuje se Kolážo Plážo, pořádáme ji společně se Štěpánem z Obchůdku u Mašků, takže je to Kolážo Plážo u Mašků v Novém Kníně na náměstí tuto sobotu 8. srpna od 17 hodin. Budeme vám tam hrát já, DJ Gears a náš special guest DJka Primitivo a tak ještě živá kapela. Všechno vám povím, zatím poslouchejte veselý set DJky Primitivo, tak jako zahrála živě na akci Priaum v prosinci loňského roku.

0: Posloucháte Estereo na Rádiu 1 a hraje vám DJka Primitivo. Posloucháte záznam jejího DJ setu, tak jak ho zahrála loni na akci Priaum, a je to pozvánka na tuto sobotu na akci Collage Plážo do Nového Knína, kde DJka Primitivo zahraje. A pokud budete v okolí, rozhodně se zastavte. Pořádá obchůdek u Mašků na náměstí, nejenom, že mají výbornou zmrzlinu, tuhle sobotu toho budou mít rozhodně v nabídce mnohem víc. No a kromě DJů, kromě mě, DJ Gearse a DJky Primitivo zahraje taky živě kapela Ganifim ve složení akordeon, housle, kontrabas a kytara. Nám zahrají mix klezmeru, balkánu a taky trošku gypsy. Takže to bude veselý na náměstí u Kašny na krásném náměstí v Novém Kníně a srdečně vás tam zvu. Za chvilku pokračuje DJka Primitivo.
1: Ježíš, co to dělá? Rádio 1. Jiné rádio než jiné rádio.
2: Estéreo.

0: Posloucháte Rádio 1, posloucháte pořad Estéreo, který se pomalu blíží ke konci a dneska nám hrála desky DJka Primitivo, která vystoupí tuto sobotu jako speciální host naší akce Collage Plážo. Ta se koná tradičně v Novém Kníně na náměstí, letos se koná už po 8. datum je 8.8., čili je to všechno magický a navíc jedno z posledních hraní DJky Primitivo v Čechách, protože se stěhuje do Berlína a už ji tady tak často neuvidíme. Takže tuto sobotu začínáme už v 17 hodin, od 7 živě kapela Ganefim, Balkan Klezmer, Gypsy, akordeon, housle, kytara, kontrabas a potom já a DJka Primitivo ve společném setu. A poslední věc, pecka, kterou bych taky chtěl mít, ale ve svém kufříku ji má jenom DJka Primitivo, italská verze Jamesa Browna Get Up, v italštině teda Get Up. Takže se loučí Martin Mikuláš a těším se na viděnou v sobotu v Novém Kníně na náměstí. Čau!
1: Aspettate un po' che siete in troppo qua. No, e come facciamo? No, non si va bene. E se... No, nebude così. No, va bene. Io un, due, tre.

Hitparáda Rádia 1. Představujeme si novinky tohoto týdne v Hitparádě Rádia 1. Nejprve tady máme umělkyni Julie Holter. Ta vydává svoje album Materia, a to v srpnu. Tady je single Fantasy. Londýnský projekt Hiatus je v Hitpošce prezentován singlem Hast. Britský breakbeatový

Ukázka z třetího studiového alba amsterdamského dua Another spolu s Benny Singsem se jmenuje Dance Till It's Over featuring 3DDY. A závěrečnou novinkou je track Muertos od francouzského elektronického producenta Nixtamala.

0: Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na jeden ze dnů F2 Live Open Air, který se koná od 20. do 22. srpna u Fuxu 2. V rámci tří samostatných večerů tu vystoupí například Aida the Young, Dušan Vlk či Gufram.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: Když padá DAB Plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem 1. A to je na tomto zajímavý.
3: CD non-stop. Je tu úterý, 19. hodina, také pravidelné domácí CD non-stop. Dnes, jak už jsem předeslal, s legendární naší ska kapelou 100 zvířat a budeme si připomínat jejich album 12. studiovou desku 30 let testováno na lidech, která vyšla právě v roce 2020 k 30. výročí této kapely. Ale my si zařazeme také hlavně v souvislosti s jejich vystoupením na festivalu Kefír v Hradci Králové koncem tohohle měsíce, když máme právě to kulturní léto s tímto festivalem, který je určen nejen pro děti. No ale my si můžeme říct, že kapela funguje už 35 let, vznikla v roce 1990 v Praze a byla tenkrát průkopníkem právě u nás doma téměř neznámých ještě žánrů ska či rocksteady. Skupina se sformovala ze studentského rock'n'roll bandu Matěj Čech a proslavila se právě tímhletím veselými hravými melodiemi a už 35 let nás právě oblažuje na svých koncertech, kterých musím říct, už do současnosti odehrála 2500 a to nejenom v Čechách, ale po celém světě. My si můžeme říct, že jak tady ten zrod právě, jak jsem řekl, přišel v roce 1990, zakladatelé Jan Kalina a Tomáš Belko se tenkrát čerstvě vrátili z vojny a s jedinou nové podovolční svobody přizvali i zpěvačku Janu Jelinkovou. Každopádně ten první koncert odehráli už na podzim roku 1990 v Malostranské besedě a musím říct, že tenkrát to bylo jasné, že je hodně inspirovali kapely třeba z Británie jako Madness, The Specials nebo jak sami citují The Selector. Každopádně jejich prvotina se objevuje už v roce 93, to bylo jejich respektive rok dříve už takový demo a v roce 93 už klasicky vydané eponymní debutové album 100 zvířat nazvané, které vyšlo na značce tenkrát Bonton. No a pak už o tři roky později přichází se svým druhým albem s názvem Druhá brada Double Chin. Konec 90. let pak ještě vydali desku Bambule, to bylo na značce Happy Music Production v roce konkrétně 98. No a to nové milénium pak odevřeli svou čtvrtou deskou Ty vole na základní škole. To už vyšla pro prestižní label, sublabel Sony Epic. No a pak už také, ale vychází první deska Nikdy nic nebylo na značce tenkrát už Animal Music, nově založené, který založil právě Ostrouchov a to jako člen jeden z té kapely, která čítá, musím říct, opravdu spoustu různých hudebních veličin, celkově, myslím, že určitě okolo 10. Jak jsem řekl, tou hlavní zpěvačkou je Jana Jelinková a také zpěvák dále Míra Barabáš. Současná kapela ale už postrádá bohužel zesnulého Jana Kalinu, který odešel před 3 lety, ale my si můžeme říct, že ještě on samozřejmě spolupracoval na dalších deskách během té před mnoha dekád

frontmankou už vypíchnutou zde Jana Jelinková z To zvířat. To byl album Dáma s čápem. No ale vy dnes uslyšíte právě to výroční album 30 let testováno na lidech touhletou kolekcí hravé ska muziky. Opět celkově album nabídlo výborných 12 pecek, kde se ještě podílel na muzice Mikuláš Nop, nebo hlavně Jan Kalina zesnulý, ale třeba na textech hlavně Tomáš Belko. Teď už jenom doplním, že to poslední studiové album kapela Sto zvířat vydala právě už jako posmrtné album, které vzniklo také v roce 2023, kdy odešel Jan Kalina, desku Noční ptáci. To je jejich poslední, myslím, že 13. studiové album. V jejich diskografii najdete také třeba dvojdivíčko s živými nahrávkami Jste normální z roku 2016 na Animal Music. No a úplně tou poslední zatím tečkou k 35 letům byly teďka singly dva na sklonku roku 2025. To byly dvě skladby Naleluja a Manželství. Každopádně Sto zvířat, legenda na poli české nejenom ska, rockstery muziky, ale vůbec české scény hudební už v ukázce desky 30 let testováno na lidech z roku 2020. No a já vám přeju krásný poslech.

je vrozené neuropsychiatrické onemocnění, které se projevuje pohybovými tiky a nekontrolovaným vykřikováním sprostých slov. Tato choroba nese jméno po francouzském neurologovi de la Tourettovi, který

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop. Rádio 1 On Stage. Záznamy koncertů na Rádiu 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
1: V úterý 4. srpna uslyšíte záznam vystoupení Death From Above, které proběhlo roku 2018 v Lucerna Music Baru. Rádio 1 On Stage s Death From Above. Úterý 4. srpna od 22 hodin.
0: Rádio 1 CZ.

0: jedno.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
3: Inspiraci na dovolenou hledejte na našich webových stránkách v záložce Last Minute Léto, kde naleznete širokou nabídku všech zájezdů za zajímavou supercenu. S výběrem bych ale neváhala. Čím blíže odletu, tím je větší šance, že váš oblíbený hotel bude vyprodaný. A kam se vydat? Favoritem zůstává Egypt. Živá Hurgáda i pohodová Marsa Alam na březích Rudého moře lákají k potápění třeba jen se šnorchlem. V Marsa Matru u Středozemního moře se díky bílému písku a průzračnému moři budete cítit jak v Karibiku. Vyhledávané jsou i destinace jako Albánie, Tunisko, Turecko. Nejen pro last minute odlety můžete využívat všechna hlavní letiště. Praha, Brno, Ostrava i Pardubice.
2: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
4: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Reklama na Radio 1.
7: Začíná Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá

vonkajší obraz. Nejsem obraz cizím rámu, nejsem tvoje představa. Tak se tam zpěva, nebo hovorí. A v tom textě, nebo ta skladba odkrývá napětí mezi skutečným člověkem a verziou samého seba, kterou vytváráme pre online svět. Motiv každá další v texte symbolizuje právě další obraz, další očekávání, respektive další úlohu, do které se člověk může postupně ztratit. Tak, je to, jako hovorí Veru Linhartová, o vrstvení, nielen o hudobnom, ale i osobnom, o tom, koľko podvob seba samého dokážeme vytvoriť, až sa sami sebe začneme vzdialovať. Tak, poďme si hrať. Veronika pripravuje EPčko, kde by potom tie singly mali byť. Veroniku asi netreba úplne predstavovať, okrem toho, že sa dala takto na solovú dráhu, tak zakladala trio Etherea Slákové, potom pôsobila v súbore Cirk Laputika a takisto v kapele Vesna. Tak, novinka číslo 1, Veru Linhartová a single Každá další.

To znamená novinka číslo 1, Veru Linhartová a single Každá další. Ako jsem hovoril, je to single, který otvára smer, kterým se Veru chce v nasledujícím období vydať, spolupracovat s různými producentami a cez jednotlivé skladby hľadať nové zvukové polohy. Každý single teda

To byla novinka číslo 2, Klára Odehnalová, aka Klára Voden a Vašek Peloušek, aka Toyota Vangelis a skladba Akira. Pojďme k novinke číslo 3, tam si dáme, dá se povedat, jakou slovensko-českou, slovensko-moravskou záležitost, protože si tam dáme projekt Glad Sisyphus, za kterým se skrývá, pokud se nepletím, Nathan Mikletič, čo je vlastně slovenský hudobník usaděný v Brně, a od něho si tu dáme novinku číslo 3. Všetko naokolo se mení v prach.

Tolko novinka číslo 4, novinka předposledná, Honza Fajx a Egal z dosky Secondary Science, která vyšla 24.7. na značke Poly 5. Na značke Poly 5 ještě zostaneme s novinkou číslo 5, s novinkou poslednou, protože si dáme kapelu Lajky. Kapela Lajky, ano, poznáme, kapela, která vznikla někdy v polovici 90. rokov. Pocházejí z Třeště, respektive je to Třešťsko, pražská kapela. A po vlastně dlhšie dobe, myslím, že ta predchádzajúca doska vyšla niekedy 2010, alebo tak nejak Srny a struny. A majú čerstvo takisto dosku novú vonku a práve na značke Poly 5, tam je ten oslý mostík, ako sa hovorí. No a ta doska vyšla ešte niekedy v júni tohto roku, myslím, na konci júna, a volá sa Tak tady jsme naposled, a z něj si dáme skladbu Muž, který se nerad skloňoval.

Krásný duet Dagmar Plamperovej s Magdalenou Perič, single Oslovi. 14. místo v 30. kole Velké sedmi. Před nami je prvá z kvarteta noviněk postupivších z minulého kola a nie je to nikto jiný jako Jachim Kovář a Kajaša 96. V Berlíně to usadený producent, skladatel a tak ďalej, který má na kontě nový single Rovnaká bolest. Same pain.

Aktuální najnovší single od Jáchyma Kovářa aka Jaša 96 Same Pain. 13. město v tohto týždňové velké sedmé a minulotýždňová novinka. Prvá z té štvorice, jako jsem avizoval, která postupila z minulého kola. 12. město před námi, tam je pokles o 3 priečky a tam je nikto jiný jako Esa z lesa a jich nášup vykoupení.

4, tak před námi je právě ta čtvrtá. A je to skladba Guardian Angel a jsou to respektive je to Hana Kovářová, která si hovorí na naši, a její single Guardian Angels.

Minulotýždňová novinka, skladba, single Guardian Angels od hudobníčky, skladatelky, která si hovorí Na naši, jinak vlastním civilním jménem Hana Kovářová. Na naši, jinak japonsky, pokud to má z japončiny, tak Na naši vlastně znamená v překladě anonymní nebo bezmenný. Guardian Angels, minulotýždňová novinka a tento týždeň 6. miesto v hlavnom rebríku Veľké sedmy. Pred nami Peťka, tam je pokles o jednu jedinú priečku a 3 týždne vypadá je tu Marie Kiešlovsky so skladbou Soudny.

Šplháme hlavním rebríkom 30. kola Velké sedmi. Dozněla nám skladba, která se umístila tento týden na peťke Marie Kešlovsky a single Jsou dny. Před námi štvorka. Tam je, dá se povedať, skok tohto týždňa, protože na čtvrtom místě, na takzvanou drevenou alebo zemiakovou medailou, nám tu skončili Tisíčáci a skočili nám z 12. pozície na 4. Tisíčáci, single v zimě Příroda spí, kterou si tu hráme a hráme si ju tu už 6 týždňov.

0: Tretie miesto, Benešovská formácia Edit, skladba Štek a doska Zlom, minulotýždňová novinka. Druhé miesto je rovnaké ako minulý týždeň, 6 týždňov v hitparáde sú tu Past a ich skladba Vemte to za mne, ktorá pochádza z aktuálnej dosky Fotr.
1: Divadlo, show za kalby, pořád to samý. Foch, to je těžká práce, huba mě bolí. Alternativní jsme tím, že jsme furt zlitý. Rozpadnem se, budu v kanclu dělat za velký. Vemte to za mě, pátek dělo do palice, ta se vypne. Zase byl koncert, když buchy mi dali, vole, vodku do lednice. Za to nemůžu, vidím, vole, lahavta se přilepí k haxně. Je to jak magnet, jde to mimo.

nemůžu, pozvěte to za mě. Koupím si kravatu, hrdina 5 hodin nepije. Chci pevnou výplatu, od 8 do 6 everyday. Přeslo, co točí se, dokola baby jako Beyblade. Důchod a víkendy, faktury, bonusy, moje stejné.

práci! Chci normální práci! Chci normální práci! Chci normální práci!

Novinka číslo 3, to je Nathan Mikletič aka Glad Sisyphus a pieseň nazvaná Všetko naokolo sa mení v prach.

0: Novinka, předposlední novinka číslo 4, to je Jan Fikes a skladba nazvaná Egal. No a novinka posledná, to je formácia Lajky a pieseň Muž, který se nerad skloňoval.
1: Zavlej

15. miesto, tam je David Jirka a jeho projekt Blue Chesterfield, skladba Angels. Čtrnácté miesto obsadili dve dámy, Dagmar Plamperová a Magdalena Perič, a ich singel Osloví.

13. místo tam je Jakým Kovář a Kajaša 96 a single Same Pain. Dvanácté místo, tam jsou Esa z lesa a jejich single Vykoupení. Jedenáctka, Dirty Call a skladba Liščí.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pozor! Ikonický muzik.

0: Laudáta, Sabiny Laurinové, Bohuše Matuše, Václava Vidry a dalších. Neváhejte a svou vstupenku zakupte hned na kulturapodhvězdami.cz.
1: Reklama na Radio 1.
2: Radio 1 on stage.
3: Posloucháte záznam koncertu Death from Above z roku 2018.

0: Rádio 1 on stage.
1: Posloucháte záznam koncertu Death from Above z roku 2018.

0: Rádio 1 On Stage.
1: Slyšeli jste záznam vystoupení Death from Above, které proběhlo roku 2018 v Lucerna Music Baru.

břičo, a když praskneš bublinku vzduchu, vyplivne černý kokain. Pod postelí je